0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Sydneyho Youngblooda Sit and Wait. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Dalibor Janda Snad sem si jí měl všímat víc. 7. Postup do výročnej hitparády Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6. Kenny Rogers Lucil. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. A 4. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Rikie Poveri Sejla Sola Ke Amo. 3. Marika Gombitová a Miroslav Žbírka Tajnosľubná a na dvojke je Afrik Simon Hafanána. Jednotka stále patrí Eve Kostoláňovej. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

na spaměť a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je polil.